0: Co tam jenčinou, papičiče? Dobranje. Máte Jaswalk, je příjemný, šako jsem měl hižo přede připovědživa a on nám přeradží, kterým témam se tu dženca věnujeme. Máte, dobranje.
1: Dobranko vám. Bonjelu, to však je samozřejmská redakcia se serbskými modlostnými ve Vukraju rozmluvila a jsme vám podcast vůsobania zestajili a vozevili. Dále věnujeme se drastovým bozám, však nitkové názvíme tun, abo da tam nás na kus doušu kapu abo bezel treba. Kelko vede vo národných menšinách so poprom na serbských šulách učuje. O tem poveda požišo Jakub Vouča a ja bych nedávno ve Serbskom muzeu, tam by doktor Robert Lorenz ve rieže Zorabistika Popuču pozastav a je tam predstaju analýzu 71 titulných stronov do toho nasčenoho kalendra moja domizna a to poladáme potom na nekotre aj stereotypy, kýšoľža sa z analýzu učítač a Filomelos aj tom přijotuje vo sebite let chce menúce do italskeje.

Hej, Tara. Mere med at give op prøve krasne nazimske genes velvælde svund, som Jensenetko dreje vært som Rochelo na nebju vuladame dyšli svundsa. A přeco za som mu, så tež skrutka podeščovač z djela kjetro jara vyšo hori, 15 stopnju maksimálne v našim koncu Jensa zmejeme, a dyš poladame na jucíši pjatk, jucí tež dojšto Rochelo tež ze švielemi dobyme za so ličič, abo smieme ličič celé zatem, što nače do 16 stopňu júce piatk a kunc tydženia potom bude zaso trochu čoplišo a tež viace svunca vúľadame. Pečo džin sednačia.

0: Pošolje, ne dom nas dodi, abo do vukovanja, to nie za všetkých modostných, samozrozumlivé, a plán A. A nekoč si prosím, tež raz do vukraja sa podaja, tam jenož si ľubič nedáža, ale tam tež dživaja a sú živí dlhší čas. Hej, nekoč si to voproži činia, to dženšenši džin nie je ničo tak neušiedného. Kaž ste snáno ponželúve zadkuli pola nás vyšeli, zváža so na taký dodom, kde tiež holce pšelša rade. Tak bešte dve mody žone ponželú s hostčom, miestrujem Hanna Nukec z Nuknice.
1: Aj ve Španske sem ja 5 mesiacov do napromo dživova, a si kuspine za naroma dživa, pon sem ja še 1 mesiac do jenož španšinu si naučiva. A v Indonésku sem ja také menované backpacking činila, potekým sa s nakrbetníkom přes Indonésku kusky ježdiva a si tú ránu krajinu ubladala.
0: A jej po boku bie Mila Gisvokec z Dobrošic. Tež ona je si do sveta vulečova s nekotrými čežemi, kajže ona nám pondelu povedala.
2: Tu popravne plán zame byše ako operka v Norvíkskej dživač, tam bych pontiž jeden mesiac od novembra hač decembra. Tam pa ja som nesem tak s mojim hustým nánom zrozumiela, tak som sa v prvnom týdženu hižo vupovedžila a potom zastanula a v tutom času som znal započnula online za novými alternatívami putač a to je mi na jara přečená nímska svojba z nižozemské napřečo šišva.
0: Što z tej mody žonie šo takhle doži vývoj môžete si v našem podcastče naposkač. Po ním vedže daj Franz Richter a Hanna Schmitec, kotrajš nieste ponželu jenež vúsovanie zadkule moderirovavoj, ale tež do sveta telefonovavoj a tak modostnoch v Irske, v Gáne, Tanzanii, Islandske abo tež v Čile docpivoj. Šoto je zimane v jenom podcastče, kotrajš môžete si vodnetka naposkač na ARD Sounds. Vosom menšinu ište a potom zmeje Matej Gisvauk, bojistče za nás.
3: Život dňa so jenom štvočíš vokom.

puls te modelki to běšu. Apropos Polska, polske měšče Zabrze 100,5 kilometru jo wukodnje Wrocławja, zetke so tukvilu vědomostnice z polske, němske, české, maďarske na mezinárodnu konferencu o téme menšiny za železným zaujškom balast abo žovo identity. Če v rozdělně politické postupování komunistických států napřečo národným menšinám v době zimné vojny. Viac po ešte, slyšíte tu pala nás nedom.

0: Studio Matej Dziesvauk.
1: Dobre ranie. Serbski šulski a zetkavanski centrum v Budešinje dostanje novu menzu. Juchce krajnoradny zariad hač dokonca 2028 podľa internáta natvarič. Kajž z Džilina na prašvanie je zamier novotvára serbským šulorjam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajž tiež internátnym dječom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie zjedžúcky čič. Nimo to je s tým v šulským tvareniu potom viacem miestna, šakoma so tu kvíľna ječonia na dve riaduny pred tvarič. Hišče nima budeský krajnoradny zárad, kýže nošo komplexa přizvolenie za spechovanie, dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýž môa nua menza pfačič. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posiedeniu miešča a viesnanosti v okresa podpisahu list, s ktorýmž signalizuje svoju podpieru za sledženský vulkoprojekt. Ve prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzite Drežďany požadanie zapodať. V biehu leta má sa potom rozsúdiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliardy euro płacić, aby najlepszym padzie konc 2030 lat započeć dziewacz. Handri Zeler drebie svaune serbski basnik, jeho zamožnosť jako komponist pak bychu jara vobmiezovane. Jako příklad pokazaštej Mirko Šot a dr. Franz Šin čera ve budyskim serbskim domie miestrujem rukopise Zelerjových notu. Ani melodiju svaune Lubki Lilie nie on sam napisał, ale se ju od druho komponiste dopisać dał. Zelerjova melodija ke Havidžu Liptača Tačanič je ketro podobna tedy znatemu niemskemu ludovemu spiewe. Zaslužba Zelerjových melodiju bie po svojach Mirka Šota a Franca Šinaskera za svojne serbski studentov z cova do serbskeho spievania pohoňovali. Do toho bych u serbske ľudové spieve mie z nimi liedma znáte. Miesto Kulu vúživa serbsku komunálnu paušálu zamiane za spiechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratunie voňových voborov a nadružné tafle jednotne dôrečne popísané. Mimo to ste serbská drastová stva a krabatová základná šula Pširalský za ladanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichodze sú investície do vôhodovania s dôrečnými taflemi a serbske kubanské materiálie plánované. Spolnomocnjene za naležnost če Serbo Štefan Rachel vidi v tem važne přinožke za zakovanje serbske identite v Kulovske končinje. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na sakskim vúbečovanju nutskunih mistov z mienom Up in the Mitte. Lieca, že voto, zo maja namiesta v centrumach kôdnejše byč. Miestrujem povabi so Budešin s ideju přípravu, kýž dáža vodu so Mijolič a tak ľudí na hocich dňach vokvodnia. V Žitave maja plánované mobilne vauky zastaječ, kýž kotk skiča, a v Zorelcu chceča v nutskunih dvorach viace kielko až tomu zvosadžeč. Za tute a druhe ideje přemostaja sakska viacač 310 euro mitovanských penes a v novembru do večerio vúzvala. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strane a v našej dábondnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Budešin je pokazal živé slibro 12 stopňov po takým dvojce, telko kaj ščera, to je v obhodže tiež pitneč, k tomu čaja mročile na nebiu, te pak nás čenca cilžem převoča, všetko zaso, maso podiš čovač pohoni v Užice. Svonco te skýry minula dáme čenca, buďže veci kojete a živé slibro te zalieze na maximálne 15 stopňov.
2: Aktuálne vopkadne pokyvy žiadne za vás. Nima môj tuž přijmoj dobrú jezbu do džencnejšho štvortka.
0: Serbský rozvoz.
2: Štyri po napošest Čechy.

Sedom pošestřeche, dobranje, přeje vám serbske rozvaz. V našem programe však venujeme so pravi dvonje tež narodnym menšinam Europy. Rune Hakle šako je so tež vodmiu fuen kongres v Helsinkach, čiž sú so narodne menšine zetkali. Kak pak je to na šulach? Kelko vede šeri so tam o narodnych menšinach? S tutem prašenjom zabirame so tu nedom.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamie drozne.
1: Po takim, ty meniš proste votličeč. Hač do italske, je? Ja, lube Filomelos, tak cele daloko prič.
2: Hej, proste votličeč. Je nazima najjace drozno to čini. A ty, Filomelos, olica raz tež do juha polečíš. Smoj šop šerječavoj, a ja vim, zo so veselíš.
1: Aj šun, ale kusk tež nic. Ne trebam ja vupokaz.
2: Nije, ne trebaš.
1: Nešto kjeđi, rumzalju, mumlenju.
2: Nije žaden proviant. Ty namakaš popuču dosť.
1: A što je s mojim meškuškim zaučkom?
2: Ach, s tým nemožeš lečeć. Vostajun tu.
1: Ale što potom, ty som mučne.
2: No potom pytaš se pšitulne blečk a hotovo.
1: Ojej, miž nové brjuško kodži. Myslu si za vy. Dzieci, mi poprachujete.
2: O, Filomeloso, ty tla iště z cała votlečau nese.
1: Ja wiem. Okej. Netko?
2: Netko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
2: To ty tola heva ktež činíš.
1: No haj, ale ja leču netko jenož do jednoho smiera.
2: Trichy, stajnje do juha, juho zapada. Dobre let, Filomeloso, pšin strohe zas.
1: Budou!
2: Na džeči, ne je naš Filomelos zmužite, je so převinil a leči skončne do italskeje. Ale huj, što da z ním je?
1: Ja več se ne možu.
2: Što? Nedom tu za pestovanju? Što da máš, pučovansku korost?
1: Vidíš, nitko sem kore. Ne možu dale lečeć. Ja dom ju doma vostać.
2: Přeco, Vomire. Se jenaš rozpršene, kaj su džiči rozbučene, tež dobja před vele ľudžimi basem předneš. Abo tež maja šulske džiči kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubene.
2: To je normálne.
1: To nepůjde dať se preč, abo?
2: Jušak ju. Dobíš jenaš dále léčeč. Huš.
1: Huš. Okej. Huš. No bože mě.
2: Bože mě. Tamhle vun léčí náš Filomelos. Netko pak mi to tež jace šojedne neje. Filomelos.

0: Konje Schule kodža, kaj štež internátnym dječom, dohodobne dobre vúmenenia za zastaranie zjedžu skičič. Mimo to je tým zvisku v šulským tvareniu potom jace miestna, šako maso tukvilna jedžania na dve riadu ni pretvarič. Hišče nima budyský krajnaradný zárad, kýše nošo komplexa prizvolenie za spechovanie, dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýš mua nua menza pfačič. Handri Zela, drebie svaune serbski basnik, je o zamožnosť, če jako komponist pak biechu jara vopmierzovane. Jako příklad pokazaštej Mirko Šota a dr. Franz Šin čera v budyskim serbskim domie miestrujem rukopise Zela rujich notu. Ani melodiju svaunie Lubki Lilie nie on sam napisał, ale se ju od druho komponiste dopisač dał. Zelerjova melodija k Havidžuli ptača tačaneč je kytro podobna tedy znatomu niemskemu ludovemu spewe. Zaslužba Zelerjových melodijov bie po svojach Mirka Šota a Franza Šenaskera zosvojne serbskih studentov z cilva do serbskeho spievania pohoňovali. Do toho bych u serbske ľudové spievy mie s nimi liedma znáte. Miesto Kulo vúžíva serbskú komunálnu paušálu zamiene za spiechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratunie voňových voborov a nadružné tafle jednotne dôrečne popísané. Mimo toho ste serbská drastová stvá a krabatová zakvána šula príražky za ládanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichádže sú investície do vôhatovania s dôrečnými taflemi a serbské kubvanské materiály plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbo Stefan Rachel vidíte vážny přínožk za zakvanie serbskej identity v Kulovskej končine. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na sakskim vôbečovaniu nutskúnych miestov s mienom Up in the Mitte. Liecadže voto, zo maja na miesta v centrumach kvôdnejšie byč. Miestrujem pohova by so budešin s ideou přípravu, kýž dáča vodu so miolič a tak ľučí na hocich dňach vokvôdnia. V Žitavie maja plánované mobilne vauky ze staječky škod k skyča, a v Zorelcu chcieča v nutskúnych dvorách viace kierku až domov zvosadžeč. Za tute a druhé ideje prevostaja Sakska viace 300 000 euro mytovanských penes a ve novembru do večeru vúzvola. A to bych on naše povestče, kýž namakače tež na naše internetové strone a ve naše app MDR Savia.
1: Vedro.
0: Prede je so raz dešťo, budešine tu kvílu runie za so raz sucho, haj takto dženca cvý džen buče po hornej Vúžice, tu kvílu pokaza živé slibro 12 stopňu, ale kaž prajene svonca te dženca, skýre neuladáme, buče to panca te džen tež vecikojte buče a 15 stopňu maximálne zmieme.
2: A je v našem koncu šo ok, tak daleko, jenic štujše tam snač, popuču na až 4 zorec na smer Drežane, tam při Meze, při Ranice, pola Ludvigsdorf, a tam so trochu kopi, tam treba če trochu dleje. 4, bona posit miche.
1: Serbski Rozvoz.

0: skupina Janka Hanka, sedom nedom vosom po naposedmiche. Zorabistika popuču, tak reka poskyt k Sapsko instituta v tutem jubilejnym peča sedom džesatem leče, a teme fachuču a fachucu su prašane tež nedono Sapske muzeu na zaredovanju koficioch. Tam je dr. Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kiš ježo z leta džujadna često je na postavu kaža, znač pola vas klinka, dež menuju hesvo Moja domizna, moja domovňa, meine Heimat. Dr. Robert Lorenz je titulne strony od spočatka do džensnišeho analyzoval a přitom stereotypy odkryl. Matej Gisvok je se s tem raz zabiral.
1: Hač do džensniša nasčenu kalendor vukadža a je jedna z najvúspěšnějších periodiků ľudova nakonistva domovina, kýž skyča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulne strone venoval. Na fotách je vier so najhúštišo krajine, potom tradicionálne v obraze, trošku mene moderných a riedka mieščanské motivy. V postatých letách viechu napríklad tež ešte národnine Píka, Liebknechta, Stalina abo Lenina zapísané, v 60. a 70. letach sčiovachu tojš do socialistických motivov. Po přeroče sú fotografovia potom boli v umyske fota krajino a svičatka bieze ľudži vozivili a hezo sú ľudžo vidieč potom při hajeniu na vošku. A v zajšvých 60 letach pokaza kalendar zase trošku viac odmiene na titulných stronach. Kultúrnu krajinu jako idyl, tojš do cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenu reflektovač, što poprom my sami vo sebi do sveta dáme s tutemi vobrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let džesatku vujivalo.
1: A lada Jona Retomas vobrazov, kiš je dr. Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nima tuvo je to jen hoborský potenciál na kaštaka kronika reči, vo šelakých výdach, na poladách, ale tež vo estetickým a tež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuto v obraze, kad sa my so sami prezentovať. To je jara zajímavé. A každý nám dr. Lorenz dženca rozvožil, vopravde dženca ešte dobré téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čihuava.
3: Bische Jahre zajmaue, die ste rozdzieli, w kajkich litach so kajka Thema dominowała, a te obraze k tomu, also samne bische to jen Jahre zajmaue przednoszka.
1: A przytem jest so Helena Palmanua też sama jeszcze raz do zajszwastrze podała w dopomnienkach na łone kalendar.
3: Myśmy doma w zwyczajnie, gdyśmy ja małka była, ze moją wóku szła przez wiesku, a te rozdzieliła albo przedawała. Niektóre w obrazie są jara realne byli, jako dziecko są ja ta taka tak kuskina czuła, żadne polityczne wice nie jestem tak jara się obladała, ale te realne draste, albo w okrajine, albo zwierzęta, aber stolztom im Nutzkabische. Du bist ja was einmal.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta rieka tema přednoška Protika moja Vúžica jako příklad serbske sebie stereotypie trošku suche a teoretiske mena za přerušo písane přednošk.
0: Mati Gisvok bie nedávno Serbske muzeu, tam bie dr. Robert Lorenz rieče zorabistika popuču pozastav a je predstajú analýzu 1 na 70 titulných stronu nasčinového kalendra.

0: Pošuli nedom na studii, abo vokubvanje, na hajto, nie, zaušitkých modostnych, samo zrozumlivé a skere plan B. Prostče dleeras do vukraja hič, a tam si nic jeno šlubič dač, ale tež dživač, žive byč, ľudži zeznač, kulturu a tak dále, do nikoci modostný činjach, kaž če snač punželu v zadkuli svišeli, to zváža so na taký dyrdom, kde tež holce. Tak bež tej dve mody žonje punželu s hosčom mestrujem Hanna Nukec z Nuknice.
1: Aj ve Španske sem ja 5 mesacov do napromo dživala, ha se kuspina za naroma dživala, pon sem ja še 1 mesac do jedne španšinu si naučila, ha ve Indonesky sem ja tak menované backpacking činila, potekim se s nakrebetnikom přes Indonesku kusk ježdživala, ha si tu ránu krajinu ubladala.
0: Tež mila Džisvoket z Dobrošic je si do sveta vuličala, a to nahaj najprve raz s nekotrimi čežemi.
2: Tu popravne plán zame byše jako operka v Norvíkskej dživač, tam byš pon tež jeden mesac od novembra hač decembra. Tam pa ja so nesem tak s mojim hustým nánom zrozumiel, tak so sa ja v prvnom týdženu hižo vupovedžila a potom zastanula a v tutom času som zna započnula online za novými alternatívami putač a to je mi na jara prečená nímska svojba z nižozemskej napřečo šišva.
0: Što ste modej žonje šitko takhle doživivoje, to môžete si v podcastče naposkač. Po ním vedžete aj Franz Richter a Hanna Šmitec, kotraješ nestaj ponželu jenoš vusovanie zadkule moderirovavoj, ale tež do sveta telefonovavoj. A tak modostnych v Irske, Gáne, Tanzanii, Islandske, abo tež v Chile docpivoj. Što to je zimane v podcastče a tutun namakač vodnetka na ARD Sounds. 7 hodin 16 je.

Kak to ta česká tradicionálna pečen ze svoja zomjasa ište raz reka, svíčková na smetanie, kde štole do ličenské mašiny zapodáče namakáče nudom tež český tradicionálny recept a to od české kuchorky, potom nemže poprom převelik šivejíč. Dos dem Smirzom panšicach kukove, to dženca ničo nebude, to leje so vod prajivo. Po takim Smirca nemožeče so dženca prašeč, když mače nekajki problém, napšikvat se susodom abo tak. Gmenska rada Krustčicach zetka so dženca večo sedmich, vysedorni Vúžica a pohodžine předtem zetka so gmenska rada Ralbice Rožant, po takým naposled mich ve srdorní gmene ve Rúženče. Jutze je piatk a to vodme je so vo Česčich ve Krustčicach. 28. koporský turnier starých kniezov pokal Srbsko Sokova. A hodinu Božišo vodme je so potom zjavne posledženie zvierského předsedstva domoviny na gmene ve Krustčicach. Kulovská pivovňa svedčí přes celkonc týdenia. Na všetkých dňach, alebo po takým od piatka do nedele, očakuje zajímcu live hudba, vedenia, popivovňa a zabava. A jeden z veršov bude potom pivovňský viac boj sobotu popodňu. Na riach sobotu večer zahraje potom tiež jedna kapava. Svedčenské zaradovanie 80 let mluvinská skupina Vochozy bude v sobotu popodňu cioch a nedelu sme ja potom tam v Švielovej Brúžni v Vochozach domkovanku od 1.3 do 4.00.

0: Nábožné slovo.
1: Svešiče od mladého Marka Suchia z Rubelčic.
2: Vážení připosluchaki a připosluchario serbského rozvosa. Husto dy prašame so v svojim živenju za zmyslom a pytame stajene za zbožom. Negotrž kuli so při tutem pytanju zubi, abo čini to tak zasakle, do nič nepřesvapene. Ach, živene je to da tak a tak bez mysla. Všude, kdež pytam, nenamakam spelnenje. A to nezaleži na nami. Abo tola? Kujždy z nas čvojkov je z prúznotu narodžene. A spytame tutu džeru, napríklad, z penezami napelnič, v zmysle, kdež skonče viacem zly dostanu, budu zbožone. Pytame všude na sveče za se hodžacim pozlovým džilom za tutu prúznotu. So bychme skončne zbožoni a spokojne vupilneni živi byli. Když nesu to pieneze, što môho hevak tuto prúznotu vupilnič? Pielnime mestna naše duše se svojskými názornenemi a rozeznávame to nedobre od dobreho. A to si zďažime. Jeden z puzlov džilov naše duše je bojská ľubošť. Bo pielni tuto prúznotu v nami, ktorúž nemôža žane pieneze, žane auto, žaden dom, dy vupilnič. Tujš, pytajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoriteľa. Pretož praje znáte prísloho, šluš pyta, tu namaka. Z toho vúčitam, zo je možno také spelnené namakač, tak dôho, kež za tým pytaš.
1: Tole praje Marko Suchy z Rubelčic ve nadoku a zamovitosti budeske katolske vosade. 4,5 menšiny hiča potom bude vosmich.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marmie Drozene.
1: Potajkim, ty mi niš proste votličeč. Hač do italske, je? Ja, lube Filomelos, tak cele daloko prič.
2: Hej, proste votličeč. Je nazima najjace drozno to čini. A ty, Filomelos, olica raz tež do juha polečíš. Smoj šop šerje čavoj, a ja vim, zo so veselíš.
1: Aj šun, ale kusk tež nic. Ne trebam ja vupokaz.
2: Nije, ne trebaš.
1: Nešto kježi, rumzanju, mumlenju.
2: Nije žaden proviant. Ty namakaš popuču dosť.
1: A što je s mojim meškuškim zaučkom?
2: Ach, s tým nemožeš lečeć. Vostajun tu.
1: Ale što potom, ty som mučne.
2: No potom pytaš se pšitulne blečk a hotovo.
1: Ojej, ach, miž nowy brjuszku kodzi. Myslu si zo wy, dzieci, mi poprachujecie.
2: O, Filomeloso, ty tla jeszcze z cała wotleczał nesy.
1: Ja wiem. Okej. Netko?
2: Netko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
2: To ty tola heva ktež činíš.
1: No haj, ale ja leču nitko jenož do jednoho smiera.
2: Trichy, stajnje do juha. Juho zapada. Dobre let. Filomeloso, pšin strohe zas.
1: Budou!
2: Na, džeči, ne je naš Filomelos zmužite, je so převinil a leči skončne do italskeje. Ale huj, što da z njim je?
1: Ja več se ne možu.
2: Što? Nedam tu za pestovanju? Što da máš pučovansku korost?
1: Vidíš, nitko sem kore. Ne možu dale lečeć. Ja dobiu doma vostać.
2: Přeco, Vomire, se jenaš rozpršene, kaj su džiči rozbučene, tež dobia před vele ľudžimi basim přednes, abo tež maja šulske džiči kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubene.
2: To je normálne.
1: To nepunče, da se preč, abo?
2: Jušak ju, dobíš jenaš dále léčeč. Huš.
1: Huš. Okej. Huš. No, bože mě.
2: Bože mě. Tamle vun léči, náš Filomelos. Netko

0: So habistika popuču tak rika boskit ksapsko instituta ve jubilejnym becha sedam jesatem lieče. A teme fachoču a fachoču su prašane. Tež nedavno Sapske muzeu na zaredovanju kofi cioch. Tam je doktor Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kiž šižo z leta 1901 50 vukadža. Znač, pola vas, klinka duš menuju hesvo Moja domizna, moja domunja, meine Heimat. Doktor Robert Lorenz je titulne strone od spočatka do džensnišeho analyzoval a přitem stereotype odkryl. Mati Gisvok je so stute temura zabiral.
1: Hač to džensniša, nasčino kalendo vukadža a je jedna z najvúspešnejších periodiko ľudova nakonistva domovina, kiž skiča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulne strone venoval. Na fotách je via so najhúštišo krajine, potom tradicionálne v obraze, trošku mene modernich a riedka mieščanské motive. V postatých letách viechu napríklad tejšišče národnine Píka, Liebknechta, Stalina abo Lenina zapísané, v 60. a 70. letach sčiovachu tojš do socialistických motivov. Popše roče sú fotografojo potom bole vúmiuske fota krajinov a svičatka bieze ľudži vozivili a hezo sú ľudžo vidžeč potom při hajenju na vošku. A v zajšvých 60 letach pokaza kalendar zase trošku viac odmiene na titulných stronach. Kultúrnu krajinu jako idyl, tojš do cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenom reflektovač, što poprom my sami v osebi do sveta dáme s tutemi obrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let žesatkov vujivalo.
1: A lada jona retoma s obrazo, kiš je doktor Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nima toho je to jen hoborský potenciál na každáka kronika reči, vo všelakých výdach, napoladách, ale tiež vo estetickým a tiež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuto v obraze, kad sa my so sami prezentovať. To je jara zaujímavé. A kaže nám doktor Lorenz dženca rozvožil, vopravde dženca je ešte dobrý téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čehova.
3: Bisschen Jahre Seimauer, die ist die Rosjili, wie Kaikichlitach, so Kaikatema Dominowauer, die Bobrase, Ktumu, also Samne Bischeto in Jahre Seimauer, Pschennoschke.
1: Abschiedem, hier so Helena Palmanua, die ist Sama Hischteras, do Seischwastsche Podauer, wie Dopomnenka, na Wone Kalender.
3: Müssen Doma wiswitschen, ja? Das ist mir Mauka Bauer, das ist meine Woku Schwab, Pschus Wesku, a der Rosjili war, aber Pschedauer. Nikotre Bobrase su Jahre Riane Billy, Jako Dzitscho su mir Tatakatak, Kuskinak Chua, Jane Politiske Witze, nesem Tag Jahre, Se Wobladauer, alle Teriane Draste, aber Wokaine, aber Zwirita, aber Stolstom im Nutzkabische. Du bist ja Rasaimauer.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta rika tema přednoška Protika moja Vúžica jako příklad serbske sebie stereotypie trošku suche a teoretiske mjena za přerušo písane přednošk.
0: Mati Gisvok bie nedavno Serbske muzeu, tam bie dr. Robert Lorenz rege zorabistika popuču pozastav a je představ analýzu jena 70 titulnych stronu nasčinového kalendra.

0: nábožné slovo.
1: Vážený Marko Suchy z Rubelčic.
2: Vážení připosluchači a připosluchario Serbského rozhlasu. Husto dy prašame so v svojim živenju za zmyslom a pytame stajne za zbožom. Niektorí škúli so při tutem pytaniu zubi, abo čini to tak zasakle, do niž nepřesvapene. Ach, živene je to da tak a tak bezmysla. Všude, kdež pytam, nenamakam spelnenie. A to nezaleží na nami. Abo tola? Kujždy z nás človekov je z prúznotu narodžené. A spytame tutu džiru, napríklad, z pienezami napelnič, v zmysle, kdež skončte viacem zlu dostanu, budu zbožone. Pytame všude na sveče za so hožacim pozlovým džilom, za tutu prúznotu. So bychme skončne zbožoni a spokojne vúpielneni živi byli. Když nie sú to pieneze, što môho hevak tutu prúznotu vúpielnič? Pielnime mestna našeje duše se svojskými názornenemi a rozeznávame to nedobre od dobreho. A to si zďažime. Jeden z pozlov džilov našeje duše je bojská ľubošť. Bo pielni tutu prúznotu v nami, ktorúž nemôža žiadne pieneze, žiadne auto, žiaden dom, dy vúpielnič. Tuž, pýtajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoriteľa. Pretož praje znáte prísloho, šluž pýta, tu namaka. Z toho vúčitam, zo je možno také spelnené namakač, tak dôho, kaž za tým pýtaš.
1: Praj Marko Suchy z Rubelčic na dávku a zamovitosť či buddhistské, katolské vosady. 4 dodživé Čechy.

Vítaj šo na Serský program, hojo Diana Šicová za vás. Tento džin se zaberjome z demencu, chorosč, ako viele familiu potrefio, kaki jo šedne žen doma z dementnym blubem, kak doživioš moment diagnoze, a co pomaga přisvojšpnym s takim kjablom živebyš. To šo sme mogali se pšašaš, a svišeme ženca obšon rozkrono z potrefio neju ženskiju. Dobru povest, štajo žinca z Budyšina. Tam ga živaju juž tleše cas na planovanjach za nove serski forum viede. Ten tak pominjone lauski areal. Žinca, skoncnje by mogali groniš. Bužo namestnje teke neco vižeš. Nic vižeš, ale svišaš. Bužo šo planast radiju žinca spive a ulicu Vajnka k zachopienkoju nazime. Vedro tomu juž přepšosejo. Pön máme pak také vašu nejlubšu muzikové programie, muzikové žicenie přísluchárky z Hožbosa. A gratulácie k narodninám lietajú žinca také hú do mesta. Potakem vrstajnčo pri rádiach.

0: Aktuell natürlich in dem Menze. Ma Ziel sensibilisierowas, sa torstu chorost. Gasch pschiswolschne, su naras ve situatsi, se wo dementnego luja staras, zmenios cesto zebes wird. Kak zwischisch, asch ma Partner, abo Partnerko, Partnerka, nan, abo mama, demenzu. Zosu pön prätne gschatze, a kak pschitom ten zelle, zas mötz obchowasch. Gregor Klim, jo povedal zjadnijo, ako ulicu jo v cvojskih nazgonjenju. Karin Čukova zdešna. Vene se znajote, južo dvojko, peš let jo vena oplevala svojogo muža Heinz, abo Hünz, na serski. Ven jo v starstvje na demence schorijo, a Gregor Klim, jo Karin, zmakao na jeje domacnem dvorje, a se z niju do rozkrona dal.
1: Kak je to se zahopilo, v kateri situaciji, abo v katerem momentu, čo vse ti markovalo, až tam musi nieco byš, až musíme to raztestovať. Kak je to bolo?
2: No ja, to je všetko bolo. Môj človek je mil jednu firmu v Blidanju ho vedešne. A nie mnogo veci pšave živaš. Toko laš jo mi gronil, ven nie namaká žen pšave zahopeng sa svoje živo. A tam som se mysliva, also, to njamžo ve poredku byš, to nižo, tak ja jogo nesnajom. A pen sme teke v dovolu byli v Danske, a ven jo jezdžil s autom, a jo kšil stavnje niži vodpocuš, šoš ja som se pičku živovo. Also to groni, až jo miel južo probléme s orientáciu. To nie som do toho žiadne doživiva. A pen sme obi plagojca byli a ja som to nekak všetko rozkvadovala gojcoju, což som tak vyživa abo markovala a ven jo net minice byl, also to ugleda ako demenc, ale ven neo se veste, ja dem se jan termin pla neurologa pytaš. Ja, a to jo pen teke bene malcnešvo, a ten neurologe jo teste cenju, a drugi raz jo ven pen teke gronio, to jo demenca, celé jasne, druge možnosti veci nedajo a pše vele nemožeme cyniš. Medikamente dajo jano dve rozdělone. Sme to také ako recept dostali. Jo, no ja a pen sme zase domo išli.
1: Medikamente sú to nieco obšinnosti, ako čo pen dostali?
2: No ja, ven jo mogao lepi spáš v noce. To je také celé vážne bol za mňo. Dokoláš, kaž to také nemírne lúž máš, kenč jo stavne duce a von jo mil taký bewegungsdrang ce vyžien, to je echt napínajúce. Dokoláš, musíš stavne na ňo go gledaš. Co von cení, kak von to cení a tak dali. Žo jo von, ja som jo go cestči pýtava.
1: Wenn ja tebe juš ešte znau, also nic tak, až wenn ja zabuch, to wenn ja, ale to ja napšadu ten dieses Kurzzeitgedächtnis, ak ja tam potrifš jo ne, aber kak ja to bylo.
2: Na Zachopenko, ja, na kuste pat, ja, šikne, ešte znau, teke te bratšo, ako te su přišli na ogled a tak dali, abo druge luže, ja se přeci vjaselio, kaž ja ogled mil, a ja teke sežece vrstav, a přisvuchav, a jo také opýtal nieco ulicovaš a tak dali. To jo jo mu spodobal, ale gaž jo von zemnu sám byl ho, jo to bene šiško byl, dokoláš jo tak nemierne pen kúšte žien byl. Kúšte žien, až to nekak žasašich. Do toho nie jo žiadne kšiel spáš. A to jo bene napínajúce za pši svoje špne.
1: Ale kak ty to se na koncu teka utrauva? Co je tebe pitom žaržovo? Nic, neviem, zas si blúvaš.
2: No ja, to nie je ľažko. Also, ja som mýva južo moje cvíblúvanie, liec ja som to všetko pšavie ceníva, liec som z čapna dosť Dokolaš ja na koncu ja nisam žedne votekrona od njega dostava lecjo von mucne, abo co niži hin, abo co ven, a pičku se pogibovaš. Ja, ja nevim, also to je juž bene šiško, ali ja som to irgendvi doch smestrovava, ale som sobu dostava až naš syn Velgin šerpil dla toga. To je za mňa také širško bol.
1: Co ja jomu pomagalo?
2: Naja, tam a sem pičku ogled, ven ju také cestče na drugom boce bol, pla mojega nana, a kuštu sobotu, jo kšiu také na Kenji redovaš. A to sme irgendwie cenili. Moja žuka jo pen pomagalo, a ja.
1: Momente nama kašš ten svet jo verichu na koncu, ne?
2: Ja.
1: Co so za tebe také momente byli? Vetom sa so, dajo teke také?
2: Kaž som v Zagrože duce bylo. A tam som mogla pičku ceniš. Ale to je napšal do šešky cas.
1: Kaká vesoba je tvoj hinspo?
2: Ja, jan bene luštne cvoviek. Kenš ja rád ze mnú teke rejoval. Ja, přeci přijazne. Ja přeci teke na drugich svišal a je opytal, šo rozmýš, a jano to nejlepšie kšil, za šiknich, vesemne za familiu. Jo drugim teke veľa pomogal, a ja, eben jan ľube človek.
0: Z Karin Čukovejo, jo Gregor Klim byl v rozkronje vo jeje muža, kenš jo v starstvie schorio na demence. Jo to za vás zajímna téma, z čo v podobnej situácii a pomaga to vám svišaš, kak druge sú doživili demencu. Dlejša verzia toho rozkrona namaka jošo na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben.

0: ДДД. Царский програм. Царский програм. Тема.
1: No, Marco Joschotter teke Jujo, seitschne Luft wordu jo zimni. Taka frischna Mokschotter laje venjom. Bom is super küschtschi zelene. Gledame na Kalender, mame Jujo nasimu. Zomme ve uschewanjo ninto tot schochu wös wie ich ich. Spivajutze a klinsetze sachopienk nasimu sasnejo ninto se serskimi gwossami a anekdotami. Anja Kochot schwarzuwa pschauzejo. Wiele wiasela.
2: Po kalendariu chopi se nazima. Togodla buža se naša přiduca pogožinka v nazim skulaunu staraš. Za našich predoniků v těch sách jo v nazim je vážne bylo se na zimu přigetováš. Togroni tyžní musí dochovane byš kulky a repa, aby luže a dobytk caroby dostčmili. Na zimu su te luže teke šlachtovali, ješnica a šinka su se getovali a sušili, konzerve varili, tak jo ta zima mogla přiš. Te svěženje su se přigetovali. Tak su jo uši 100,700 let na Michała, to jo ten živiš a 20. september, abo na prednje nježeli v oktobru v tých křesťanských gmejnách žnjune svěženje sveše. Tam se te hotarje pyšnje se spolnimi pohadami. V šakih gmenah se teke akcije solidarite převjadu, žož se zbiera za chudych luži. To se vie, až teke šake kjali že dajo, ako maju ze žnjami cuniš, a vrju ve cerkvjach spivane. Ninto zaklince nazemski spiju, spivane vet Jane Winklerojc.

Robert Jan Winklerot, što slušali nazemski spiju, kterož je napisao je brač Sebastian na tekst Anna Maria Hetza. Nince přioprošime gledajúce zase na nazemu, tomu oktoberskému svíženju v Bajarskem Mnichově na nímsky München. To je veliký ľudový svížen, na kterož každé leto niži 6 milionů lúži přižo. Predne jo se svišil leše 18. anžaseš. Na tom dňu jo se ženil bajarský kronprinz Ludvík a princesna Teresa. Tegde jo na úce bylo velike konjece ubežovanie. Dokuláš jo se kronprinz Benje za antiksku gríchisku interesiroval, jo ten svežen ve stilu gríchiskych olympijských grášov bol se sportovými ubežovaniami. Vedkojnca živeš na steko stoleža, jo se ten svežin vec ak vec na ľuduje svežin uvil. Leše živeš na štostu a žaset, tam jo byl oktoberský svežin 100 let stare, sú natvarili predne raz pivové stane, dokotaruš jo uši 12,000 ľuži nuč šlo. Kúžde stan jo byl redne upežnjone. Gerdce su grali dujarsku muziku, šlagre a ľudove štucky a šökne su sobu spivali. Nekotara leta juž uzvale se te lepše štucky se s titulom Hit des Oktoberfestes. Se vie, až nebrachuju tradicionálne drastve. A to pivo vodio vod kuždego leta k drugemu droše. Ten bajarski svježin bžome nint se s jednym sarskim pivovim spivom komentirovaš, se s jednym vod Bena Nekele a Bena Budaria. Jomu se groni nalej sebe sam, spivane vod sarskego muskecego kvinteta z Budyšina, a k tomu graju české gerce ze Smorave.

Budušinske kvintetove spivarje, a moravske gerce z Brna. Na zemje so teke kermuše, hünži gronje tek kermuše. Kermuše abo kermuše majú nico cynuš z vesvešením cerkvio, což je jeden nabožninský svižin, znate juž z casa Srežoveka. Žins ni ten cerkvine charakter kermušu vec poznaš, dlatogo, až se tam rejujo, spiva, a pijo, a žrejo, a šak druge necerkvinske götujo. Za sarskich buro su kermuše přece oblubované svežinje byli. Požňach su byli znata a svežbne na kermušu přosane. V šakých vesadach su teke ušti namše, žož se namšarje bogoju za dare žikuju. V katolických regionách Ružice, chyže more luže, tak jo ve Sulšecach a Roženče, do susedneje se a přose tam vo Tykenc, mogi raz teke vo Jišnicu a víno. Domovinska kupka v mieste Hošobusu jo nové svižin iniciirovala. Kermuša skúseniu piaceniu. Nint prezentirojo se nam serský ľudový ansambl z kermušku. Potom spívate Bernhard a Peter Cuš, žincia kermuša a grajo český orkestr Šohajka. Komponist jo Jan Cuš na text Jana Vonaria. A pön spiva Monika Kleset Kermuschne Dom, Siegberta Himpela, na text Werner Mischkanka.

0: My se kroni Marita Šumanova a ja som ceptarka na Donoserbskom gymnáziumie a som bola také uknica tam, ale ho, dovoľažnento som ho. A ja som spívala v Korie na Donoserbskom gymnáziumie a viele spívov mi se spodoba, napríklad Lubše Lúže.
1: Ja, luba Marita, my máme samo jedno nagrávanie z kórom šule. Tekte hýšči vod serskej rozšiojoneje ušeje šule. A všite gošpie, ja ten spiu svišeme net, a všite gošpie z naš hýšči raz ta pokazka, ktož vod negajšných spivarku a spivarju, co v kórie absolventu sobu spivaš při šulskem jubileju v přidúcem septemberie. Ta, ten, abo ta, daš se ninto južo při probach obšilio. Přidúca proba bužo 8. a 20. novembra v Auli šule.

Vítaj šo na sáski program, hojo Diana Šicová za vás. Ten týždeň sa zaberieme z demencu, chorosť, ako viele familiu potrefio, kaký jo šedne žen doma s dementným ľubem, kak doživioš moment diagnóze a co pomaga přísvojšpným s takým kjablom živebyš. To šo sme mogali se pšašaš a slyšeme ženca obšon rozkrono z potrefio neuženského. Dobrú povesť, da jo ženca z Budyšina. Tam ga živajú už kleše cás na plánovaniach za nové serský fórum viede, ten tak pomenione lauský areál. Ženca, skoncne by mogali groniš, bužo namestne teke neco vížeš. Nic vížeš, ale svýšaš, bužo šo planás v rádiu ženca spíve a ulicovajnka k zachopienkoju názime. Vedro tomu už přepšosejo. Pön máme pak také vašu nejlubšu muziku ve programie, muzikové žicenie přísvucháky z Hožbusa. A gratulácie k narodninám lietajú žinca také ho do mesta. Potakem vrstajnčo při rádiach.

Hove dolni vůžice. V hože bozu jo nebio runo šire, a tam a sem bůžo se žinca hýšči raz testčováš. A v gorni vůžice nemajú lepše vedro, ale v budišinje majú žinca veto dobru launu, myslímce. Dokuláš som runo groniva za tamne lauský areál, za ten serský fórum viede, zachopijú se žinca te výdobne živa. Archeologi chapjajú rýš na pôrninje miaze lauskými groblami a starým postom. Tam, kde postčí pivnica za magazíny nastáš. Serský institút a Serský muzej ga dostaňo te tam svoju novú domuňu. Probove tocenia na tom areálu sú ve dvimokosti ved potera metaria na zbytky sedlišča z ranego srežoveka pokazali. To se nento dokradne přespytujo a archeologiske urevania majú až dogod zakoncone byš a tvarske živa pön ve pšidúcem nališu se zachopíš. My zachopijome nento net s dalšným žielom našeje tyžinskeje témy. Chorost Štimenca nás zaberio a my sme v rozgronje byli ze ženskeju, kenž ze svojskego nazgonjenja ulicujo, kak to jo z nademencu chorym ze svojskej familii.

0: Aktuál natürlich in dem Menze. Ma Ziel sensibilisierowasch, sa torstu chorost. Gasch pschiswolschne, su naras ve situatsi, se wo dementnego luja starasch. Zmeniose cesto zerbes wird. Kak zwischisch, asch ma Partner, abo Partneriko, Partnerka, nan, abo mama, demenzu. Zosu pön prätne gschatze, a kak pschitom ten zelle, zas mötz obchowasch. Gregor Klim, jo povedal zjadnijo, ako ulicu jo ve cvojskih nazgonjenju. Karin Čukova zdešna. Veni se znajote, južo dvojko, peš let jo vena oplevala svojogo muža Heinz, abo Hünz, na serski. Ven jo v starstvje na demence schorijo, a Gregor Klim, jo Karin, zmakao na jeje domacnem dvorje, a se z niju do rozkrona dal.
1: Kak je to se zahopilo, ki kotere situacije, bo v kotere momentu, če bo se ti makovalo, až tam musi nečo biš, až musimo to raztestovati. Kak je to bilo?
2: No ja, to je všetko bilo. Moj človek je imel jednu firmu v Blidanju v Dešnje. A nijo mogel veci pšave živaš. Tako laž je mi gronil, ven nje namaka žen pšave zahopen za svoje živo. A tam som se mysliva, also, to njamžo ve poriku byš, to nižo, tak ja jogo nesnajom. A pen sme teke v dovolu byli v Danske, a ven jo jezdžil s autom, a jo kšil stavnje niži vodpocuš, šoš ja som se pičku živovo. Also to groni, až jo miel južo probléme s orientáciu. To nie som do toho žedne doživivo. A pen sme obi plagojca byli, a ja som to nekak šipno rozkvadovala gojcoju, což som tak vyživa, abo markovala, a ven jo net minice byl, also to ugleda ako demenc, ale ven neo se veste, ja dem se jaden termin pla neurologa pytaš. Ja, a to jo pen teke bene malcne švo, a ten neurologe jo teste cenil, a drugi raz jo ven pen teke gronio, to jo demenca, celé jasné, druge možnosti veci nedajú a pše veľa nemôžeme cíniš. Medikamente dajú jano dve rozdelené. Sme to také ako recept dostali. Jo, no ja, a pen sme zase domov išli.
1: Medikamente sú to niečo obšinnosti, ako čo pen dostali?
2: No ja, ven jo mogol lepie spáš v noce. To je také celé vážne bol za mňo. Dokoláš, kaž to také nemierne lúž máš, kenč jo stavne duce a von jo miel taký bevegungsdrang cevi žien, to je echt napinajúce. Dokoláš, musíš stavne na ňo go gledaš. Co von cení, kak von to cení a tak dali. Žo jo von, ja som jo go cestči pýtava.
1: Wenn ja tebe jüschisch dies nau, also nichts tak, als wenn ja sabuch, to wenn ja alle teuer napschau du denn dieses Kurzzeitgedächtnis, agiotam potrifione, aber kakioto büro.
2: Na sacho penko, ja, na kuschte pat, ja schickne, hüsch dies nau, teke te bratscho, ako, te so pschischli na ogled, a tak dali, aber druge luge, ja se pschätze, wjasselio, kasch ja ogled mio, a ja teke sejetze wöstau, a pschisbuchau, a jo také opýtal nieco ulicovaš a tak dali. To jo jomu spodobal, ale gaž jo von zemnu sám byl ho, jo to bene šiško byl, dokoláž jo tak nemierne pen kúšte žien byl. Kúšte žien, až to nekak žasešich. Do toho nie žiadne kšiel spáš. A to jo bene napinajúce za pši svojšpne.
1: Ale jak ty to se na koncu teka utrawa, co ja tebie pitom żarżowo nic, nie wiem, zaś ci blowasz.
2: No ja, to nie laszko. Also, ja som miła już moje cwibluwanie, lec ja som troszeczkę obszarwie ceniwa, lec som z czapna dosć dokolaž ja na koncu ja nesom žedne votokrona od njogo dostava lecjo von mucne, abo co niži hin, abo co ven, a pičku se pogibovaš. Ja, ja neviem, also to je už bene šiško, ale ja som to irgendwie doch zmestrovala, ale som sobu dostava až náš syn Velgin šerpil dla toho. To je za mňa také šiško bol.
1: Co ja jomu pomagalo?
2: Na ja tam a sem pičku ogled, wenn ju také cestči na drugom boce bol, pla mojega nana, a kuž tu sobotu, jo kšiu také na Kenie redovaš. A to sme irgendwie cenili. Moja žuka je opäť pomagala a ja.
1: Momente nama kaš još ten svet jo verichu na koncu, ne? Co su za tebe také momente byli? Pytam sa su, daj o teke také?
2: Kaž som v zagrože duce bylo. A tam som mogala pičku ceniš. Ale to ja napšal do šiešky cas.
1: Kaka vesoba jo tvoj hinspo?
2: Ja, jan bene luštne cvoviek. Kenš jo rád zemnú teke rejoval. Jo, přeci přijazne. Jo, přeci teke na drugich svišal a je opytal, šo rozmýš, a jano to nejlepšie kšil, zašiknich, vese mne za familiu. Jo, drugim teke veľa pomagal, a ja, eben jan lube zvovek.
0: Z Karin Čukovejo, jo Gregor Klim byl v rozkronje vo jeje muža, kenš jo v starstvie s chorio na demence. Jo to za vás zajímna téma, z čo v podobnej situácii a pomaga to vám svišaš, kak druge sú doživili demencu. Dlejša verzia toho rozkrona namaka jošo na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.

Ved Jan Winklerodt, što slušali nazemski spiju, kterož je napisao jej brač, Sebastian, na tekst Anna Maria Hetza. Nince přioprošime gledajúce zase na nazemu, tomu oktoberskému svíženju v Bajarskem Mnichově na nímsky München. To je veliký ľudový svížen, na kterož každé leto niži 6 milionů lúží přižo. Predne jo se svíšil leše v 18. anžáseš. Na tom dňu jo se ženil bajarský kronprinc Ludvík a princesna Teresa. Tegde jo na úce bylo veliké konjece ubežovanie. Dokoláž jo se kronprinc Benje za antiksku gríchisku interesiroval, jo ten svežen ve stílu gríchiskych olympijských grášov bol se sportovými ubežovaniami. Vedkojnca živeš na steko stoleža, jo se ten svežen vec a kvec na ľuduje svežen uvil. Leše živeš na štostu a žaset, tam jo bol oktoberský svežen 100 let stare, sú natvarili predne raz pivové stane, dokotaruž jo uži 12,000 ľuži nuč šlo. Kúžde stan jo bol redne upežnjone. Gerdce sú grali dujarskú muziku, šlagre a ľudové štucky a šökne sú sobu spívali. Niekotára leta už uzvale se te lepše štucky ze s titulom Hit des Oktoberfestes. Se vie, až nebrachujú tradicionálne drastve. A to pivo vedio od kúždego leta k drugemu droše. Ten bajarský svížin bžome nint se s jednym sarským pivovým spivom komentirovaš, se s jednym byt Bena Nekele a Bena Budaria. Jomu se groni nalej sebe sam, spivane byt sarského muskeckého kvinteta z Budyšina a k tomu graju české gerce ze Smoravy.

Budušinske kvintetove spivarje a moravske gerce z Brna. Na zemje so teke kjarmuše, hünži gronje tek kjarmuše. Kjarmuše abo kjarmuše majú nico cynuš z vesvešením cerkvio, což je jeden nabožnínsky svižin, znate juž z casa Srežoveka. Žins nie ten cerkvine charakter kjarmušu vec poznaš, dlatego, až se tam rejujo, spiva a pijo a žrejo a šak druge necerkvinske götujo. Za sarskich buro su kjarmuše přece obľubované svižinje byli. Pozniach su byli znata a svižbne na kjarmušu přosane. V šakých vesadach su teke ušti namše, žož se namšarje bogoju za dare žikuju. V katolických regionách Ružice chyže mori luže, tak jo ve Sulšecach a Roženče, do susedneje se a pšo se tam vo Tykajnc, mogi raz teke vo Jišnicu a víno. Domovinska kupka ve mieste Hošobusu jo nové svižin iniciirovava. Kermuša skúseniu pjaceniu. Nint prezentirojo se nam serski ludovo ansambel z kjarmušku. Potom spívate Bernhard a Peter Cuš, žincia kjarmuša a grajo český orkestr Šohajka. Komponist jo Jan Cuš na text Jana Vonaria. A pön spíva Monika Kleset kjarmušny dom Siegberta Himpela na text Wernera Mischkanka.

0: My se kroni Marita Šumanova a ja som ceptarka na Donoserbskom gymnáziumie a som byla také uknica tam, ale ho, dovoloženiento som ho. A ja som spívala v Kórie na Donoserbskom gymnáziumie a viele spívov mě se spodová, napríklad Lubše Lúže.
1: Ja, luba Marita, my máme samo jedno nagravanie z kórom šule. Tekte hüšči wird serskeje rozšojonneje ušeje šule. A pšite gospje, ja, ten spiju svišeme net, a pšite gospje z naš hüšči raz ta pokazka, ktož wird negajšnych spivarku a spivarju, co v kórje absolventu sobu spivaš pši šulskem jubileju v pšiducem septemberje. Ta, ten, abo ta, daš se ninto južo pši probach obšilio. Pšiduca proba bužo 8. a 20. novembra v Auli šule.